Řitkový háj, kde kančí je zub, tam zpívá ti pramen a prastarý dub. Má kořeny návu a pravu má listí, napíj se, pokloň se a přestu čistý. Přijmi tu sílu, co pod kůrou plane, měj víru, že stát, co se má, tak se stane, až před tvůj

moře, prostřed ledových ker. Viděl les, který do třísky zhořel chtěním kamenných střel. Bouře zní tepem od lesků nože, které provoní vzduch. Prostřední, ach můj, beru nebože,

Co tady? Už je to tady! Točí se kruh, vydáš se, pojď to mi pije v jelku. Už je to tady, točí se kruh. Už je to tady, na ostří nože,

0: je to tady, mrší se těla, tak si tomu ráno, tak si to těla, už je to tady, mrší se těla.
1: Morana a její krása, když povedla, obsadí plyšová sedadla v divadle hrůzy. Hltavě usedne plejáda duší, co nevidí, neslyší a kterým srdce už skameněla. Mrtví jsou divci a mrtví jsou kocery, mrtví jsou malíři, herci i básníci. Utíkli můzy,
2: utíkli můzy.
1: Jako když ptáci ty za ledu padají a ještě na zemi neslyšně zpívají. A pak jen ticho je po kraji, hrobové ticho, až uši mi pukají. Už je to